0: Teď je bohužel zlý,
1: jsem dělal hodně, protože jsem stále krčil.
2: Máte se těžko na rozhodnutí. Šéra má to někdo za pomiritou.
3: Radio Študent pomerja na 89,3 MHz. UKV Stereo.
4: Radio Študent predstavlja Nulta obvestila.